I slovenské tiskovné agencie iz njiho stran Stat znanost. Ta článek na Ljubljanskom gradu nova arheološka odkritja.